0: Dávam na teba. Tak prosím, predstav sa nám, prezrať, odkiaľ pochádzaš a hneď nám aj niečo porozprávaj o prvej piesni, ktorú si si pre nás pripravila.
1: Jmenuji se Libuše Rančová, jsem z Brna a přeji příjemnou chvilku o písni, kterými mě Pán Ježíš obohatil. Na úvod nabízím píseň s názvem K nám se Ježíš sklání. Chci touto písni říct, že péči našeho Spasitele se mohla vnímat velice brzy, již v těch

0: No, ten tvoj úvod bol naozaj dosť skromne stručný, tak mi dovoľ, nech ho doplním niekoľkými zaujímavými informáciami z tvojho života, ktoré si mi sama prezradila. Libuška s rodičmi a dvomi súrodencami pravidelne chodili do kresťanského zhromaždenia a zároveň si uvedomovala, že ich rod zo strany oboch rodičov sa v minulosti hlásil k moravským bratom, ktorí pre vieru opustili všetko a šli do neznáma. Táto skutočnosť mala na ňu veľký vplyv a prišla k presvedčeniu, že kresťan musí byť za každých okolností Bohu verný. Libuška, povedz nám, kedy si začala spievať?
1: Od malička som chodila do nedelní školy, kde sme hodne spívali a také vystupovali ve zborových zhromážděních. Tím jsem se učila mít ráda písně, hudbu i Pána Ježíše. Ve škole mne také vedli k hudbě. V první třídě se paní učitelka zeptala: děti, kdo nám zaspívá? Nikdo se nehlásil, tak jsem se přihlásila já. A zaspívala píseň Má Pán Ježíš, má mne rád. V té době bylo nevhodné zpívat o Bohu. Proto paní učitelka mi řekla, že mě naučí jiné písně zpívat. A také naučila píseň O perníkové chaloupce a další.

Další píseň má trochu odvážné téma. Jmenuje se Proč se lidé spolu vadí. Hněv je nešťastná lidská vlastnost. Dost těžko nesu, když se někde lidé hádají, když splanou a jsou k sobě nespravedliví. Sama jsem hned v mládí prosila Pána Ježíše, aby mě dal tu milost se nikdy nerozčílit, ale vždy raději hledat ten Boží postoj a zachovat si střízlivou mysl. Bůh zázraku může z nás vychovat tiché spolupracovníky, kteří okolo sebe šíří pokoj.

0: Jedného dňa v roku 1991 prišiel do ich firmy inšpektor, nasypal do krabice drahé súčiastky rôznych švajčiarskych hodiniek, nohou ich rozšliapal a s krabicou odišiel. Oznámil im, že sa obchod zatvára a poslal ich domov. Možno by si človek v podobnej situácii zúfal. Ale Libuška si spomenula na pieseň, ktorá jej dobre poradila, čo má robiť.
1: Píseň Volej ke mne má také pôvod v Biblii, a to u proroka Jeremiáše 33:3. Niekto tento oddiel písma nazval telefonním číslem do nebe. V kraličtině celý verš zní: Volej ke mne a ohlásím se, oznámím věci veliké a tajné, o nichž nevíš. Dnes má skoro každý člověk mobil, snad víc si lidé povídají přes telefon než osobně. Pán Bůh také čeká naše zavolání. Jsme jeho děti, se kterými se chce sdílet. Je škoda, voláme-li k Bohu, až přijdou nějaké problémy.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Každý rok se stane ten úžasný boží zázrak, když jarní slunce vzkřísí přírodu ze zimního spánku. Z holé země najednou pučí rostliny, květiny a stromy získávají nejrůznější barvy. Je to příslib nového života. Někdy člověk v životě prožívá zimní období tak silně, až zapomene, že slunce boží lásky nepřestalo svítit, jen je potřeba trochu počkat. Po zkoušce prožijeme zvláštní blízkost našeho Pána a jeho požehnání.

Píseň Přátelé mi vyprávěli o nebi napsala Johnny Ericksonová. Snad všichni křesťané ji známe a máme moc rádi. V písni Johnny vzpomíná na první týdny po strašném skoku do moře, kdy si zlomila páteř a nevědělo se, jestli vůbec bude žít. Proto když do nemocnice přišli ji navštívit její přátelé, kterým bylo okolo 17 let, taky vyprávěli o nebi, jak tam bude krásně. Později Johnny na tuto návštěvu vzpomíná v písni, která nyní zazní.

Naše hudební skupina BTM byla mnohokrát pozvána zpívat na svatbu v Čechách i na Slovensku. Radovat se s radujícími je úžasná příležitost a takové pozvání se neodmítá. Jenže chyběla ta pravá svatební píseň, která přeje do života novomanželů to boží požehnání. Proto s modlitbou vznikla píseň Bůh žehnej vám. A touto písní se s vámi, milí posluchači, loučím a přeji Bůh žehnej.

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal